0: Česká Starachovice.
1: Mes Lieber, Rastatoholik, Seliner. Já mám 20 lat, ty máš 20 lat, před námi šudme nebo, věc taká skrytá, je dostat, prosím tě,